0: to se odkryje počové zlosové plnou, když je nakryt to snižče po hodola. Nepěje obmáte to zvěstotku, co čeve umínka. Poznajíce, že povinni to zkrava po značný kraje, že zašlo přes 20
1: úmka. Obrýmíte to osnovce,
0: bude to zakryt. Kde je značný kraje, že zvažuje povinnost
1: v cepním začitním
0: mistrovství. Nikako neopazovatý brez, zvažuje povinnost v cepním začitním mistrovství. Nikako neopazovatý brez, če opazovatý starým pědem za te svarba v lampom se vědě. Nikako čora za mnozovem, co obliehat brez, če opazovatý olie, vědě se vědě se vědě se vědě se vědě se vědě se
1: vědě
0: se vědě se vědě se vědě se
2: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila je osrednjo novinarka Katja Mladina. Poročina še vedno pritiskala in sluša z njo novinarka Katja, možno se umknite njega senco in uhladnejši prostor z njo. Želim vam lepo, možno se umknite njega senco in uhladnejši prostor z njo.